crystal, když zdej plávam čez oblák, in meri, že težek zrák, albo slunce, albo sneg, mene grab nervozan smiech.